0: Je to, už je to aj o tej malej, takže ešte chvíľočku počkáme, kým bude väčšia. A úprimne, aj o tom som mal ináč teraz môj medailonik v Reginálade. Ja si myslím, že teraz ten jún, júl, august je strašne fajn aj na Slovensku, takže zastávam tento názor, že ideálne
1: a dostatočne teplý je aj na Slovensku, presne tak. Ešte by sa dalo veľmi veľa a dlho s vami rozprávať, napríklad aj o tom, že Aneska je prvýkrát na strednom Slovensku, teda v Banskej Bystrici, si v srdci Slovenska. V centre Slovenska, páči sa ti tu?
2: Krásne, krásne. Už sme s Marťou zešli na snídanie a máte tady vynikající snídanie.
1: A teraz uvedieme vašu skladbu. Bude to premiéra Vétery Rádia Regina Stred, takže zaznie skladba Runway v podaní českej speváčky Anesky a slovenského speváka Martina Haricha. Uvediete si ju?
0: Pod na to, Anes.
2: Tak zazní teda písnička, vy jste už to tak krásně sice uvedla, ale písnička je teda o svobodě a pokud by někdo chtěl z posluchačů, tak si může třeba zavřít oči a první osoba, která ho napadne u tady toho poslechu, tak by je třeba mohl vzít na dovolenou. Takový symbol toho cestování.
0: To je velmi pěkné, krásné léto.

0: Príjemný deň s rádiom Regina Stret.
1: Kolik mohlo nám být let, nevím, budu vyprávět, co vlastně dávno moc dobře známe na spaměť a o čem se mi dnes v noci zdálo. Když se prvně potkali, rábky očí zaťaly a mráz je po

Smáli se tomu, že je jinačí. Smáli se tomu, že se drží stranou. Smáli se tomu, že snad ani žít jinak neumí, než v bunkru pod peřinou. Zář, co mu byla dána jako dar, tak vnímal jako svoje prokletí.

který štěstím brečí tím, co je žár a pak déšť, který vpíjí země si. Rozumíš, ty jsi tím, co je šťastné ve mně.

0: Rádio Patria.
1: Amare rañale te rajale, biš minuti anglojevta ori, a nazande tumare kera o romano lav, a dađive zvakeraj, ka sekljar jaha pale čehiko, šukar vaht pažo radiovi tumenge mangel o roman gorolj. E marketa hajsko hinje džanjibnaskeri butjakeri. Siklija avri antropologija te etnologija pre filozoficko fakulta pre Univerzita Karlovo Prahate. Leberše star du jezera, kerela sa rodipnaskeri te koordinatorka bu terena rodipena paloroma kerete pre Slovačiko. Leberše star du jezera dešu jek, sikavel pre filozoficko fakulta pro seminari spale romistika pre Karlovo Univerzita. Kerđate vlahika lavustika, dokumentarna komiksi, lekađate gende. Lahajsko naha mandiklom u vakeraha spalkoda, soske kerel buti paloroma, učila hin Andre familija, vare sa veroma.
2: Tam je važno da na vakera bud, mena som kaj si manušnjiho i palovda te vakera vđanen cakoneske abo kavkes.
3: Ale hintu men da reko Andre familija, vajna?
2: He, me imar dešu efta berša dživa v Rumeha, he, jovino adarik palo Slovensko, u hino vlachos.
3: Tu men džanen feder, te vakal vlachiko sara amari slovačik romanje čipta, že vašo da leha vakere? Usar, tu men ciklian eče blesar, či imar džanen nas?
2: Na, kavkez has, bo me pirava zvareka na keleskeri familija, džanen ode ciklilom romanje čip, vlachicko, Paloda, Varesar, man chudlom lehate dživel.
3: Oda, sa zmek angleko, da sa gledam, te si klon romanie čip?
2: Na, paloda.
3: Ustar tu men ile, bo džanaz hoj ovlachika romahine ocine. Ustar ile, tu men sar naromne.
2: Mištes.
3: A sa stujem pari penen?
2: Na, nikda šohana.
3: No a kana tumare čave, džanen eči penen hojine Roma je, paž Roma sar ondiken kodi ide tita herelande sar hin. Čele nasa zar so pari penka leha.
2: Hin man lestača, jek čajori, u mire Romes has duj čave, so fur amende pirenas. Tale čaha ča Romanes vakerav, nikda šoha leha na vakarđom Čechicka ani jeglav, nikda šoha. Leskera čaha, he? Amara čaha, vakera has čechická, kana has cikni džanelas, bo pro Čechy nadur amendar bešela z heleskero pral čavenca, no ale kana has la čake šovberša ta gile het a joj preačila te vakerel romanes a peskerela z žena džanel nič te penel romanes, no ča a kana duj kurke a vila leskero z bratranco z leskeri sestrenice andolo francusko, so na džanen ani čechická, ani slovenská, ča džanen romanes u francúzsky. Tá nazla averšanca sarte vakerelenca romanes, palo trin džives, jekvar la diklom na to sara u sodikav. E ča džanel romanes, perfekt plinule romanes vakerel.
3: Nasa zla kahate vakerel na vakerlas. No a kana musaj, bo ona džanena z Čechika, chuňate vakerel u vakepe savisarja.
2: Kavkes, abo amenca nakamela ste vakrel, abo pes lačala, abo nađanavno, ale akanakes hazla šanca, te vakerel, no me som fez rado, hoj kavkes džanel, hoj pes imar na lačal a perfekt džanel romanes.
3: Hime, ke tume de Andre familia dareko, ko džal palkuda dorom sar tumen?
2: Na niko, niko averna. Ale možno miri čajek var kamela, kaj so vareso te kerel, kana avla megbari, abo kavkes. Hela zaiminel kavke veci, ale kana dikel so odahin, keď si ori beša v pošo počítači u Irina v Irina tady kel, no mamo tu aj si pári buči kere, smek aj si pári buči na kamlo moste kerel.
3: Sa tu men to chodňam ke kada ja. Tu men sa zdare, so tu men ligenča ke kada drom, kaj te chodňam te siklon ečib, amare o čilatu nipen, amare je tradícii, savore, kultúra.
2: Ta Miri baba kerela z buči Andro Český rozhlas, star asistentka ko Pepa Melč u ovhás la Milena Hifmania ko Rom. Ta kavkez joj has sar kamarátka Milena Hipšmanovatar. U mesar cikni čajori. Krešli ďom peske pre Lila, pre dujto sera so has Romane hry. Andre Romani čip scenára. Tak oda has Miro kavkez myšli na v Ola Momento so Janes.
3: Milena Hipšmanovo. Tu mela hana vakrnas?
2: Mela diklom ča kana imar kerďom doktorátos. Sar preskúška. Ale kurb palate šunďom abo kavkez.
3: U so vakrnas kola manuša soha kenas. Savi sas.
2: Miri baba furt perilas hoji. Oj has godia verďu džuvli, hoj sadžanelas, hoj vimečno džuvli has. U Fort Paloma pirelas po Slovensko a Megbuter pro Slovensko sa koroma sar kere.
3: Vakna spalej čaj, Paltumari, u Sela Poreder, te peskara krela z Romes, dževelas bi, Romano dževipe, no, sopene nas bi tumen, či tumen nas da se pariben kolega, že sam Romeha, sar dikinas pre tumen da okej, okay, tanji ben ona Roma.
2: Ta me pena vas tumen ge, kaska mela, mi dživeleha, hlavne hoj peste kamen.
3: U tumen sarsas.
2: Me šaj Irina vari knižka v Paloda, keď si varme diklom, kaj si diskriminácia, abo kaj se situácie, hoj amen, furt vakeras, napríklad Andres Klepi, abo pre ulici vakeras Romanes, a ega, že pre amen dikel, džanen sar, a modaren amen lepiakenca. Tá budkaj sa situácie has. Napríklad Akana Okačon sama s Andrej Lipiania pro hotelis u Kana Gejlom Head odari mange bičinde o žandara Andrej Lipiania. Upene nás mange hoj o hotelis priame dine trestné oznamenie hoj sa zničin dám o calo hotelis. So vôbec nás čačipen. Tá kaj sa situácie fur predživa.
1: Markéta Hajsko Sikavel romistika pre filozofickú fakulta pre Univerzita Karlovo Prahate. Tevarko kanal težal tesiklov odoj, hinlen mekšáji pen. Buter penela e Markéta Hajsko telakere duj Sikavne.
3: Aký je proces, ak sa chce študent dostať k vám na vašu školu a je to možné aj zo Slovenska?
2: Určite, my budeme dělat ešte vlastne dodatečné přijímací řízení chystáme. Je možné sa přihlásit až do začátku augusta. Budeme přijímat celkově ešte 15 studentů do příštího ročníku, takže tímto bych vlastne pozvala všechny zájemce i ze Slovenska ke studiu. To studium je v Čechách bezplatné, je možnost získat kolej, když o to zažádá se v čas. Určitě budeme rádi za romské studenty, kteří zase můžeme třeba pomoct sehnat nějaké jako stipendium pro romské studenty a podobně. Jsme strašně moc rádi, když u nás v ročníku jsou studenti ze Slovenska. Po předběžném přijímacím řízení, které bylo vlastně v tomto měsíci, víme, že už tam budou vlastně dva studenti ze Slovenska, takže pozveme rádi i další.
3: Aký musí mít předpoklady studenti, kteří se uchádzají o studium na vaší fakultě?
2: Takže předpokladem je mít maturitní zkoušku z jakéhokoliv typu středních škol, není potřeba gymnázium, může to být i odborná škola. A to je nejdůležitější a vlastně na stránkách máme nějaké informace, ale na stránkách máme chatbook, jsou tam dva tituly, které jsou povinné a další doporučená literatura a vlastně součástí té zkoušky je potom rozprava nad tou literaturou, motivací a nějakým jako všeobecným přehledem o Romech.
3: Ak by mal záujem o štúdium niekto, kto má napríklad tu na Slovensku vyštudovaný prvý stupeň vysokej školy, bakalár, romský jazyk, romská literatúra a romské realie, ktoré sa študujú u nás tu v Prešove, môžu pokračovať iba na magisterské alebo museli by študovať celé štúdium 5 rokov?
2: Taková situace ještě nenastala, že by se k nám někdo přihlásil, kdo by měl bakalářské studium a hovoří romsky, protože u nás je podmínka pro ten nástup do magisterského studia, že student už musí umět romsky. Takže teoreticky, ale vlastně, kdyby někdo splnil tuto podmínku, že mluví romsky a má bakalářské studium, tak by mohl se na to magisterské studium přihlásit. Na magisterské studium ale letos nevypisujeme dodatečné přijímací řízení jenom na bakaláře, ale bude možno se přihlásit na to magisterské studium v příštím roce.
3: Čo potom študent po ukončení štúdia? Má uplatnenie a kde pracujú vaši absolventi? Kde ich môžeme stretnúť?
2: Ja asi neznám žiadného našeho absolventa, ktorý by nemiel práci. To uplatnenie je pomerne široké. Přes různý jako státní sektor, to znamená pozice na různých ministerstvech, úřadu vlády, v neziskových organizacích, v různých kulturních institucích, v médiích. Skutečně to uplatnění je jako velice široké našich absolventů. A zvlášť jako romský absolventi bych řekla, že jsou velice žádaní a naopak se třeba stává, že někdo zanechá studia, protože vlastně dostane tak zajímavou pracovní nabídku, že jako nemá čas to studium dokončit, což nás samozřejmě mrzí na jednu stranu. Na druhou stranu jsme jako rádi, že jsme někomu pomohli splnit si svůj životní sen.
3: A chcú študovať mladí alebo aj starší v Čechách a na Slovensku vašu školu? Aký je záujem o to štúdium? A čo im iné ponúkate ako ostatné študijné programy?
2: Ja myslím, že zájem docela je. Často ale nepočítají studenti s tým, že to studium je poměrně náročné, že jako to není žádná procházka jako růžovým sadem. Často si třeba lidi myslí, že když umí romštinu, že vlastně mají vyhráno ve studiu romského jazyka. To ale bohužel není pravda, protože ta zkouška gramatiky je velice náročná. To je na jednu stranu, na druhou stranu si myslím, že možná v tuhle chvíli o našem oboru se až tolik neví, že nemáme tolik času na nějakou propagaci toho, takže to je něco, na čem bychom určitě měli jako zapracovat.
3: A kdo krem vás vyučuje? Můžete nám prezradit někoho, kdo pracuje u vás a je to tak významný, který robí dost veľa, tak jako vy, pre ten náš jazyk?
2: Určitě, co se týče teorie jazyka, gramatiky, lingvistiky, tak Michal Beníšek bych řekla, že je jeden ze světových romských lingvistů, opravdu jako jeden z největších odborníků na romštinu. Snad vedle něj ještě můžu vzpomenout Viktora Elšíka, který je vlastně na lingvistice, ale taky vlastně vyučuje i naše studenty na některé předměty. Potom jeho lingvistické předměty zejména vyučuje Pavel Kubaník, který taky se vlastně tady v těchto tématech pohybuje již 20 let. Jan Červenka, který právě se hodně věnoval pravopisu, standardizaci romštiny a různým formám jakoby romštiny v nových situacích a podobně. Historička Helena Sadílková, která je vlastně vedoucím pracoviště romistiky, teda nejenom, že vyučuje romskou historii, ale taky romský jazyk. Co je jako pro nás určitě důležité, je, že se snažíme zapojovat i naše bývalé romské studenty do výuky, takže vlastně se jako na pozici lektorů romštiny, ale například doktorantka a naše bývalá studentka Renata Berkijová, která vlastně dělá doktorát na historické téma na jiném ústavu než vlastně jako u nás, ale u nás vyučuje různé předměty právě s Helenou Sadílkovou, romský holokaust a podobně, nebo Mižu Mižigar, kterého se snažíme čím dál tím více zapojovat, který vystudoval vlastně historii na Středoevropské univerzitě v Budapešti, která je dneska ve Vídni, tak vlastně jeho se snažíme taky zapojovat do výuky různých předmětů a samozřejmě narážíme tady na nějaké jako finanční kapacity oboru a podobně, ale děláme všechno pro to, aby jsme je zapojovali co nejvíc vlastně do toho chodu našeho oddělení.
3: Máme tu studentky, dvě, které studují romistiku na Filozofické fakultě na Univerzitě Karlovej v Prahe. Aneta, proč by mali jít mladí studovat tento odbor?
0: Já si myslím, že je to hodně zajímavý obor, který je vlastně svým způsobem hodně unikátní, ale je vlastně docela skrytý a je škoda, že o tom víc lidí neví, protože vlastně mám pocit, že tady v tomhletom obsahu nebo v tady té formě vlastně ho najdeme jako málo kde jinde. Je tady hrozně zajímavý propojení spousta disciplín a ten obor je vlastně smysluplný a zároveň jako skvěle interdisciplinární a zároveň vlastně i užitečný. Že tam vidím zatím i nějaký jakože přesah jenom z té akademické sféry i do nějaké sociální sféry, do nějaké humanitární, takže tam máme to veliké propojení a zároveň nebrání to tady ta jakože sociální sféra rozhodně nebrání té akademické úrovni toho oboru, protože co se týče jazyka, reálí, historie a tady těch věcí, tak je to neuvěřitelně profesionální a je to jakože těžký studium, co se týče gramatiky, jazyka a takhle, ale je to hrozně kvalitní a mám pocit, že málo který obor vás dokáže naučit vlastně jazyk, který není tak jakože za prvé není často vyučovaný, za druhý vlastně je hrozně zajímavý, co se týče toho lingvistického hlediska a jeho vrstev, jeho historie a zároveň je doteďka používaný. A tady vlastně vy si dokážete spojit všechny ty vrstvy toho studia a je to moc zajímavý.
3: A Katka, proč vy byste odporučili toto studium? Čo vám osobně dává? A vy jste študovali aj právo, alebo študujete, popri tom aj v právo. Kde sa vy potom vidíte po ukončení tej romistiky? Či budete robiť s touto témou romskou aj v budúcnosti?
4: Tak co se týče toho doporučení nebo proč by měli lidi studovat romistiku, tak já si myslím, že na tom je krásný, že přesně jak je to jako různorodý obor, tak si tam každý dokáže najít to svoje. že jsou lidi, který víc bude bavit ten jazyk, nebo lidi, který bude víc bavit ta historie. A samozřejmě, že jako musíme umět všechno, abychom mohli ten obor dostudovat, ale zároveň díky nějakému hodně osobnímu a individuálnímu přístupu všech našich učitelů, tak když si tam člověk najde to svoje, tak oni ho v tom hodně podporují a může se v tom zdokonalovat a jít víc do hloubky a tak. Takže proto si myslím, že se tam každý dokáže najít to, proč zrovna on sám by to měl studovat.
3: A vy?
4: Mě nejvíc zajímá asi historie a právě to propoju i se svým studiem práv, kde momentálně začínám psát svoji diplomovou práci a právě píšu na katedře historie práva o nějakém poválečném vyrovnání romského holokaustu. Takže tomu bych se jako ráda věnovala i do budoucna, ale asi nějaký svůj směr, který vidím, tak možná v nějakých mezinárodních organizacích a nebo v kanceláři veřejného ochránce práv bych jednou chtěla působit.
3: Takže vám obidvom držím palce, nech se vám to splní a nech vám to studium uteká a nech jste úspěšné. A nakonec mi ještě, paní Hajska, povedzte, dokedy, ještě raz opakujte, dokedy můžu podávat přihlášky a kde můžu najít informace o tom studiu?
2: Informace k přijímacímu řízení lze nalézt na stránkách Filozofické fakulty, kde je přímo sekce přijímačky a podat přihlášku je možné do začátku augusta. Teď nevím přesně, jste do 10., ale do konce prvního týdne v augustu.
3: Takže čím skôr, ještě v júli, čím skôr k tomu a zaujím, nech se přihlásí a bude u vás vítaný.
2: Každý u nás bude vítaný a těšíme se na vás.
1: Soy nuevo Andro Sportos, bez dođene na Andro Avlune minuti. O Lukáš Kubiš palekel ďabri o titul z majster Slovenska. O Lukáš Kubiš tekada berš hordinela o dresost Andro Slováčika farby. Andro Čechika jeseníky projeketane majstrovstva Andro Dromeskeri cyklistika a čilia pale jekto. Kala preteky sa spredali ste Lokeder, vona sa zodoj o Matias Schwarzbacher, ani o Martin Svrček sa vona svalilia. Anglune ochto koli pez Lekubišo stali kerenas o Samuel Novák to Richard Ríško, no pro Agor Sikadia peskeru aj sipen o Kubiš. Duj to Agorinja, Bišu Beršengero, Richard Ríško, Utrinto Ačilja, o Samuel Novák. O Kubiš, Keldja Vrita je časovka. Maškaro Romnja, Avka Sarkoda Berš, Keldja Avri e Viktorija, Hladonjovo. Andro Jeketane, Čehika te Slováčika preteky sa spanč Slováčika Romnja. Duj to Ačilja, Enina Andacko, Utrinto e Sofia Ungerovo. E Hladonjovo, Keldja Vrita je časovka. Maškaro Juniorki, Keldja Avri e Luisa Bartošíkovo. O Alex Molčan i no jek Slováčiko tenistas prokada Beršeskero Wimbledon. Pro turnaj iz Andro jek to kolos kelelale Nemcoha Danieloha Altmajeriha. Bišu ohto Beršengero Molčan bez dohudlja pro Wimbledon i Mar Trintovar. Andro Berš du jezera te Bišu duj bez dohudlja Andro Trinto kolos. O Altmajer odoj kelela zimar Panštovar u koda Berš bez dohudlja Andro duj to kolos. On tujđene i mar jeketane bavine nas Andro Mnjihov akur keldja avri Amaro tenistas. O Molčan i no Akana Šelte Dujto, uo Njemcos Vendate Enjato Andro Rebričko z ATP, bio Molčan amen nane Niko Aver Andre Dvojera. Pro turnaj izhinete je Tereza Mihalikovo, uo je Rebeka Šramkovo, no Kelenača Štvorhra. E Mihalikovo la Britka Olivia Nikolsovaha, uo je Šramkovo la Čehinjaha, Linda Hanovskovaha. O Wimbledon a Čilja Ič bišu Enjato ne Junoste uo finale Ela Dešu Dujto ne Juloste. Robert Lewandowski, Gial Proaver Cotrola Lumache. Palo Starberša Andre Barcelona, Gialo Lewandowski Palo Baro Pani. Sarpendiao Nekbareder Insideros, Fabrizio Romano, Gialo Lewandowski Andro Klubos MLS, Chicago Fire. Predalendela o Polčiko futbalistas Nekbareder Kodoj Bavinelas. O Lewandowski hino Bachtalo futbalistas sa zdiekele Nekfederendar Utočnikendar Andre Peskeri generácia. Važe Polčiko Bavindia šel te šovardešte efta zápasy. O klubi NHL pesky Andro Anglunu Draftos, Andro Buffalo, Kidlavri Ochtotonen, Slováčiko nehokejisten. Sar peršo šundia peskoronav o obrancas Adam Golier, saves pesky Kidlavri o Los Angeles Kings, andro tujto kolos andalo sarandate enjato tan. Ladam golier sa zlači sezona. Trenčino ste bavinelas andre ekstraliga sa ste majstrovstva sveta džio biš te džio dešu ohto berš. Odoj sa skapitanos e slovačiko odoj ačina dujto. U golier pez dohudle andro all-star timos sar nekveder obrancas. Kajčan amare hokejisti odam golier andro Los Angeles Kings o Samuel Hrenak andro Winnipeg Jets o Adam Nemec andre Ottawa Senators, o Tomáš Hrenko andro New York Rangers, o Tomáš Kráľovič andre Tampa Bay Lightning, o Jakub Floriš andro Nashville Predators, o Roberto Leonardo Henriquez andro Boston Bruins, o Lucius Bernat andro Vancouver Canucks. Amarela Češunavle, Ormano Lavimara Vljako Agor, Sarsakovarle Skrđam Andre Redakcija Važu Nacija Kere Programi Radio Patria, Andro Studios, STVR, Kašate. Riftindeles Erika Godlovo, O Peter Krajčović, Teo Roman Gorolj, Savotumegi Mangelmek Šukarati, Uđio Šunjiben, Amalina te Amala.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem.

0: za to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora.
0: A srdce otvorené do Korán, láska, pravda a česť.